0: NDR-Sachska, Serbski Rozhlas. Sport.
1: A tutel ma na tutel miestnie, kež pšetco Jan Reha.
2: Koparski cilk starých kniezov Sokova Ralbice roky mieše 5 kvečo na svojským trauniku dale možnosť si v okresne mištonstvo 2020 vudobyč. Trenér Mike Brizan.
3: Naže sa tam nejodženca poradživo, my sme mili s Ľubušom jenom silného přečivníka, my sme byli, když je nadal na tabuľku, tu sporadženú tabuľku, poprom s jenom dybkom všetskokom všet nimi, ale naže my nesme druhý počas, jak tak dere rali a sme nezbožené na přečivné rotajše přijímať žlobili, to reka, my sme na koncu 2-1 širali a to reka, my nemáme žiadnu šanzu jace na mištostvo.
2: Hižové ceče mečinie by Stani Ševca Ralbičanský Sokov po flance Sandra Žura 1-0 docpil. Dalšie koparske vúsledky, jednota Berniko Rode bude sa budešin 2-2 a Wotzl Riza Drežďanský SC 1-0. Leon Šota z Delných Sulšec by za hostičelou 4 rota docpil. Koparky Dynama Drežďane sú čera doma přečivo Biskupičankám ze 6-1 dobili. Dvoje rota za Dynamo je Radvorčanka Johana Veselic Cliva. Ve okresnej Vyšej Líze je rodžene pančan Klemens Mechela za poštovníkov post Germanie budešim při dobeču 2-1 doma přečivo zástupnistvu FSV Bretnik Hoswalde doby Čerske rota krotko před Votví s Daniom docpil. SC Wilke Rydorjece SJ Kruščice 3-0 a Traktor Malešece Sokov Ralbice Roky 0-2. Za Sokov běžtaj Richard Schneider a Livius Frenzel Trechivoj. Kulov Linovc 1-1, Hižovi 20. menšinie dobieše súdnik Matias Král Rajary hosči amplovú kartu pokazač. Krotko do počasa přetvorí rodžene Kočinian Bernard Korch potom za Kulovčanov pokutne kop. Úsledky z okresnej lígy štafla 2, Pančice Ľubuš 6-1, Cilce hostičela Franz Bulank, Jakob Pakostník, dvoje rota Ali Eldor a dvoje Kristof Cyš. Po počasu celých u kloštorsce Kopariov byl Jasač menšinou 4 rota. Radvor Vute 1-2, rota Radvor Julien Glücklich. A serbský derby SJ Nebelčice SJ Kruščice druhé mužstvo do behu Nebelčenio jasne ze 4-0. Ionel Statnik by hižovi 5. menšine trechil, po přestavce potom Handry Koring a Roni Anuza a celé na koncu Jonas Lehmann. Bianie, při štvrtoch krystalových biach v Bivej vodži je si šulorka serbského gymnázia Budešin Leni Rublakec včera druhé miestno by starovní skupinie SK20 na čarie 5 km udobila. A Budešan Miro Dressler reka dobečar šulorského bia na čarie 1,2 km v mestče při budeských měščanských biach. Sofia Dresslerec obsadži na čarie 3 km štvrté miestno, a na distancu 10 km by so Budešan Szymon Żur zvážil, von dobežal SK5 cicici jako druhý do cíla. A von je voborný šport, Hašinský nadby, Ralbicach, sú 5 kvečer pod svetlometakami Hašerio z Debric vysokého dobeli. Druhé miestno obsadžichu Salučenio a ceče vobornice ze Smerdžacie.
1: To bych upotekim športové vúsledky s Janom Rehorjom. Von vie, že ve Vúžice so raje športu ja vyzotiš štúdobyče abo přiraje. A tu mám ešte dodok s dalšími vúsledkami. Rajne zjednočenstvo Nebelčice, Ralbiče Pančice je doma přečivo rezervie z horu z jeden círavo. Rota za hostičelu celeše Emilio Vecich a druhé koparske mústvo športového tovarstva Radvor te podliža doma rajnemu zjednočenstvu Salštrova z 1-2.

Haja z rogu, a nie tylko do Honie, w Łużyce, tu są nasze pokiwy. Sredu cioch je zaso kofi cioch, a to Serbski muzeum. Protika moja Łużyca, kotra szpukadža hiše z leta 1902 posta, je jeden z najwoblubowanejszych, a też z najdleje eksistovacich formatu ludowego nakładnictwa domowina. Nasčovaná protika dokumentuje oficjalnu wobrazovu politiku a serbske strategie k sebiezvičneniu. Na drugim boku dovolí pak tiež dolady do serbskich sebiestereotypu. S pomocou analýzy jednotlivých obrazov skýči přednošk, kotrž skýči so v tutem zetkaniu koficioch, so v obrazach rumenieč. Referent je dr. Robert Lorenz, vedomostný sobudživačer Serbského instituta. A keď puto pokiju šitkým starším, Vorklečanské dekanátne duše pastorstvo za dječi te přeprošuje šulariov od prvního do šestoletníka ze serbských vosadov na zromadne džena to pod hesvom Štark macht tak. Tam tematizuje na celé jednore vášne šitne situácie dječi. Zamier je sebevedomé skročič. Zariadovania ze stajne samsným obsahom za dječi budú na sčiovacích termínach, keď bu v sobotu 10. oktobra Nebelčicach, v útoru 13. oktobra Ralbicach a sredu 14. oktobra Radvorju. To sú všetko dny v prúzninách. Zromadný džen zají so stajne cibidlky náčeveč rano a skončí sa potom popudňu cioch. Všizivič môžete vaše džičehišče hač do piatka podľa dekanátneho dušepastorstva v Voklicach.

Cidne, su v Vojerecach mieszczanski Svedžin svedčili konstudžina. Nové miesto Vojerec su přestvorili na svedžinsku milu s atrakciami, vikovarjemi a tiež s gastronomiou. A na Vúžiskym námiestče tam poskyčichu při darmotnym zástupie 25 hodin doho live program. Sobotu vystupíš ty dopoudňa skupina Horjane a popoudňu serbska rejovanská skupina z Britnie, nedželu potom serbska rejovanská skupina Smerdžaca. Hučpny vonjostroj je včera večer potom vojeruský mieščanský svedžin zakončil. Poradžena feta potekým vojerecach nové miestče.

0: Postarcu spievaš Ralf Bozi, tu pa nas programje, a ste meni tako šest, menšinu do šestčih, smem tu už přepodač svojo do budešina.
1: Nábožné svojo.
0: Mačenca Lydia Kolfostec Vokova.
2: Spievame. Ja znaju kraj, so zelený ak čije, a tuk a žonovanie poskyča. Bohužel v našim kraju runie tak rožojče nevúpada. Telka firmu dyrbi začinič. To mi rúdži a ja so cíle v osobinste starošču. Jako kšeštenio pak vieme, náš příchod nevodvisuje jenož od kurzu na burze. Bo je väčší, hač kožda kríza. V Biblii, v prvním lišče svätého apoštola Petra reka, šu svoju starošť, skváčče na neho, pretož von so za vás stará. Znána môžeme runie nitko znova nauknič, što je nám opravdu vážne. Zromadnosť, solidárnosť a dovera. To započne so ze skutkom milosti, ze skotrom šplíšemu ze snúze vúpomáme. Bo nám každú čežu v každém páde direktne nevotevza, ale von spošťa na moci, so bychme ju nesčmuli, ze zmužitošťu a zamovitošťu, ale tiež z darnivej a votevrenej vútrobu. Bo vie, znána môže každý z nás za dnešto let riec, ja znajú kraj, so zelený ak čije, a svoju šerpatku sem ze Boží pomocu tiež přinošovala.
0: Nábožné svoj k nejma, dženca na doku a zamovitosti tudešie v osade, Lydia Kolfostec Vokova, tu z Budešina.

0: Ihre Arktis-Strategie künftig stärker auf die Sicherheit ausrichten. Anselm Küsters vom Zentrum für europäische Politik sagte dem MDR, die Arktis sei für lange Zeit ein Forschungsraum gewesen. Jetzt gäbe es dort zunehmenden geopolitischen Wettbewerb. So müssten etwa Glasfaserkabel künftig besser vor Sabotage geschützt werden. Die Staats- und Regierungschefs der EU, darunter Bundeskanzler Merz, beraten zurzeit in Finnland über die künftige Arktis-Strategie. Bis Jahresende sollen die Punkte formuliert werden. Im Abendspiel der Fußball-Bundesliga hat Aufsteiger Elversberg gegen Bayern München mit 1:2 verloren. RB Leipzig gewann gegen den Hamburger Sportverein mit 5:0. In der Handball-Bundesliga der Frauen verlor der HC Leipzig mit 24:28 gegen den VfL Oldenburg. Sachsen-Zwickau musste sich gegen TuS Metzingen mit 25:29 geschlagen geben. Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev hat erstmals die US Open gewonnen. Zverev bezwang im Finale den Amerikaner Ben Shelton und holte seinen zweiten Grand Slam-Titel. Das waren Nachrichten von MDR Sachsen. Aktuelle Informationen jederzeit auch auf mdr.de und in der MDR Sachsen-App.
1: Srpski rozhlas. Váš Rajnči Budžak. A do dňa startuje s vami Katka Pepelec.
2: A to zrovna dnes Bettino Wenderotovi. My sa vyzaveselíme zos česa tiež čenca zaso za náš srpski program rozsúdžili. Tu z Čeruni hižo svišeli vo cevozjaskových športových vúsledkách a tiež vo tenisových vúsledkách z cevoho sveta. Podľa nás za niečo čenca vo vúžijským športe što je so, že vúrovo kotra partia, že sú so biehario nabíželi, viac o tom tupala nás od Jana Rehoria zonime. Kak by džen votoreného pomnika tupala nás v studiu serbského rozvosa, tež voto tupala nás punže, čera všako sú pod cúbem zjazdku pomniky svoje durie vočinili a tež hočiska círky menšie mina bo bolo džen votorených durí svedčach umenúce kunste dženia 900 posta letné v obstače tamnišie církvie. Viac o tom pojeda nám Lydia Mačiová za nohaj, nekak pohodžine. To je potekým náš plán za aktuálnu vúsovanskú hodžinu. Všetko to svešiče, hač to sedmých.
1: MDR Sachska. Serbský rozvoz.

A štož serbsku hučbu nastupa, to vězo vězče, to náš poskyt, tak zcova skromne neje, máme vězo hoborský hučbný serbský archív a tuto titule dženca rano z neho svišiče. Svišime Franka Veseluse, kajka radosť. Zatem praše so Helena Brisan-Hedušcina. Die Schlexa Hendrickson hat in Sarana Swishimese Gerst und Wokomik. Und jetzt kommt es mehr zu den Titeln Dale Paul McCartney Spielwa. Come on to me.

0: tomu już wam rec. Niemale dyba wiwo niczym czasu. Nasi kolego, jakiś su czera przez studio tu wedli. Smyszako czera nasze durie na dniu wotorenoho pomnika wotorili, a podskiczyśmy wiedzenia. Szako je nasze studio niedyszim postowym twarzeniu zamestnienie. Impresje zima za nas nietko Bogna Korinkowa.
1: Wot doponer dżesacich, hać do sztyrioch mejachme pospochy skupiny zajmcu we studiju. Ludzi z Budyšina a w okolinne. Ludzi, kiś nide tude we rumnastčach paketowie stacje dživachu. Ludzi, kiś bichu čipni na to, kak so dženca we mediach dživa, a dječi, kiś se z vulkimi vočemi trute v obladachu. Čikiš nede ve tute rumnostčach pakete riadovachu so veselachu, zo suso zaso na nidešim dživove miestne smeli rozladovač. Stare fota pomachu so dopomnič, pokazachme z dobom fota vo przetware niečišeho domicila serbskeho rozvosa. A što doby rec, vedženia, kiž bychu na pół hodziny zapołožene, trajachu s časami nimale hodzinu, telko prašenju, telko zajma. Mie s vopetovarimi bietiš Ilona Jancova.
2: Ja so zajmujem za tu techniku, ha za kasoju dživé ve Budyšine. Trude ja přinášky v serbskom rozhlasu svušu, abo tež v nemskim MDR rozhlasu a televíziu, ha dženca sem si mova vobladačka do hromadže tvarene hodve.
1: Haš to vyništo nového zoniva, što ještě docva ještě nejste věděla?
2: Haj, što ještě mode ľudžo jo technice, šo moža musme rune jo podľa byli, velé odrumie sme rune boli, to me fascinuje, što ještě ľudžo jo technice moža činč.
1: Kak je so vam vedenje docela tak ljubivo?
2: Hej, to je jara intenzivne, možemo mo lepš vprašen na stajč. Hej, ja mam nekaj ne kus konkretne vopras od džuba jove MDR studiju.
1: A što si misliče, bych mi dobili tajkedne vospetovat?
2: To bi vizla jara zajmuje tež za šulerjo, a za mode ljudjo, ki se za tajke povovanja zajmuje.
1: No, tých sme čera vizor tež ve studiu mili. Kompjútore, no to ničo nové nie, ale technika sama na sebi a programy, kýž máme. A kajšižo mienované rozdielne kamery, kýž miestem zasadujeme, napríklad tež s trutami.
3: A je by kúl, nema láč, kato je od nudska úpaja.
4: Oh, to cva technika jo, a to je drubnoše, kato je natvárane šo. No jasnýke, prvný rastu, a to si vôbľa doma.
3: Najlepšie ľubí sú mi tie kamera s tými dronami, to je jara fascinirovace ka vôľke a ka krásne technika ju je to. Najlepšie ľubí.
1: Ahaj, budeme dobiť tajky džin v otvorených dúri vospetovač, doke všetkých do studia puštič nemožachme. My jachme však v obmiezované kontinget, doke však naše rumnošče a režie tajke vôľke nesú za masu ľudí. Prýni taky džín sme nít převedli a svojské nazonínia naromadžili, kýž přichodný kruč potom navožujeme.
0: Impresie vo čerovším dňu otvorených dúri MDR-studiu tu Budyšine a serbským rozvosu do Bechu. Bogna Korinkova nám rozpravieše. A ja s tým je krotko pobydl následom 6 hodín 16. Dobranie, tu svojšme nítko Franka Veselu.

0: Frank Wiesela je dos bivao, že sač menšino don na posedných, nedo mě a tuž sa netko kaparia na reče.
1: Nic jižo zaso. Čo dla bul dženca všetco jenaž von lita. Čto je to jenaž do ry?
2: Ja bul zaso začísnu, hej?
1: Dere, Mira, ja sa poskyčuju.
2: Pýtaj si tunra svobodnú rum teja, za môžu či bul přičísnič.
1: Nenže, voni mi zaso na piače lepia. Da raj radšo dozade, ke Benny.
3: Hej, sem svobodný. Mamiun, Mira, bych dále. Raju či bul nedom ručo.
4: Vostajnče koncentrovani. Mira bul činže. A kejč bul přečo nit ježno při tebi.
2: Vidžu, a mam bul vešče. Komu da môžu netko rač?
1: Nic ke mni. Mě dále dvě rajace vobstražujete.
3: Mi tež nic. Su buce pasa stajili.
2: Jasmin gece, neda nicht du svobodne? Što netko?
4: Spytaj so s driblingom, přečo nikke vůvinič, jeli jinak nejnže. To můho hrube o to rič.
3: Super, se nimo. Netko so snadno nešto vůda.
2: Nic tak pravě. Teo přeco jíše vobstražuja, a já jsem tež městem zase vobdata.
3: Za to pak jsem já netko svobodný.
4: Hajdeš, nima žádné druhé možnosti, dobíš ročak Bene rač.
2: Tak jeď bu, Beno, pas přinže.
1: Zaklate, co zase bu odpopadnili a vonslili.
3: A zase můžeme jen začísnit. Kelka razu je so tuta situácia netko ospětovala.
4: Přehusto. Vy a tam niso ve srečnem polu přederie kreče a mjeso bu dosponje vrunače. To je vopravdže najhorša forma traunikového šacha. Většin. Žana rjana ra za přiladovanje.
3: Ach, papa, samo za mnie, jako rajaria. Nie to je žana rjana ra.
1: Ja můžu se dopomnić, zo sim se dyra stakle vostudžio při kopanci.
4: Šo ničo nepoma.
2: Okej, okay. Daj a bůj zase nuc čísnu. Šepši ho tu ani na dalšie kolo. Raz, dva, tři.
5: Es jodko pački.

0: 5 minčinu do napoz 7 je a s tým je netko zase Bettina přimný s policiou.
1: Policia z G.
2: Sobotu večer zamiškriču neznači skučiteljo na hobinje pola zaomja viacore navoštovane zdunky štomu, vonjova vobora možeše hašeč, nasta vecna škoda ve vysokošine, že 5000 euro policajski revje budešin netko přepetuje zapalja svadla. A tež neznači skučičeljo pokradnuchu sobotu večer při zamknjene motorske na zeleni hasove vojerecach škoda padustva vučenenje 5000 euro kriminalna služba vojerovskeho policajskeho revira netko přepytuje a 5 grano spytachu neznači skučičeljo na Mozartu i Budešinje předavanski automataj rozvamač. Oni spytachu tam s pomocu neznatoho grata z namocu automatu vočinič, to so im nie poradživo. Svobodne přistupne samoposlužovanske automaty bychu zjedžemi napelnene na jednom nastroju v obškodžišu paduši přidatne displeje a tež vudače gratu. Zavinovana vecna škoda niedže 5000 euro. A noc od piatka na sobotu kontrolovaše policija vodžerja e-rollera na Kamentnej Budešinje. Prevedžene test pokaza pola 42-letného hodnotu 1,92 promile. Zastojnice prevodžahu šoféra potom kvotov za čukrije a sotovišu vozivenje menujce vopijustva ve vopkadžedla.

0: je na posedmých.
1: Srpski rozvoz. Povieste. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobré ranie. Vyšk jubilea 900 postali Tođiska Cuky byšu dvúrečné svedženské kemše čera ve vosadni cukvi. Svedženský preda byl krajnobiskup Tobias Bilc. Kemše vôrtovachu dujerio a spivne skupiny vosady. Hižo sobotu odmyso staví z nízky sympózy, tam přednožovachu dr. Jens Buliš, Trudla Malinkova, farar Christoph Rummel a dr. Gerard Krautz vo témach kajš Tođiska vosada správ faru hač do reformácie, vúviče serbskosče ve vosadže a tvarske stavizne cukve. Na vobi maje dňomaj z oblikachu se nekotre holcu a žonu evangelsku kajštiš katulsku národnu drastu. Z dobom vo svičichu ve vsu tiš germušu organizovanu vod tuorstva hoči sviči. Na dňu votoreného pomníka mieše tiež MDR studio Budyšin čera svoje durie votorené. Při vedženiach zonichu zajímcu, kak so rumnostče pošty na studio přetvarichu a kajke vúžadania miachu tvarce přitom zmištrovač. Z dobom predstajichu sobudživačerio studia svojský program a techniku. Vosibitostka bychu trutu z kameru. Všitke vedženia bychu vukniovane. Nemsko-serbske ľudové dživadlo rozpravia vo 3000 opetovariach, sú dživadle narodže rumnosče vod cichihač k pince spřístupnili, vod nových inscenáciu pokazachu hižo malé kruchy, tak za delňo serbsku toru nešto zrý dlho švišninak čeje po textče Jurija Kocha. Na dvěmaj predstajenjom maj oratoria Vulkotna voda spera Mirčina Veclicha a Rože Domašcynie zličichu na minenom koncu tydženia 800 přiladovarjo. Viace hač 100 šulerio serbskeho gymnázia je jón spievajo a rijujo zhromadne ze serbskej komony Filharmoniju a kapao Johannes und die Gerstengarbe pod navodom Judit Kubicec zvoprodživo. Po čerovšim predstajeniu rozžonuvaše so serbský gymnázii s koreografom Kornelom Kolembusom. Z jeho vodkadom so neciša riovanská skupina rozpuští, přichodže ma nová obsadka pod novým vumiorským návodom nastač. Na moldavskej dživaničce spichovanského kruha za serbskú ľudovú kultúru konstudženia Bielšecach je so 12 ľudí vobčilivo. K zázbihej vulečachu si na horu Lubin a zeznachu pozadky povesče vo sudom serbských kráľach a vobladachu si skulptúry k tomu. Pod návodom Maje Nagelovie sú potom na Heroldec Ležonosči a Giovanni dve serbuce evangelské, svedženské a družči drastče protriovali. Vôdnočenie Giovanničky odmyslo včera popodňu na dňu votoreného pomníka budyským serbským dome, tak zomožachu opetovario hižo prinie vúsledky v obdživač. Svojimne zabavne popudňo tvorstva Cyrila a Metoda je so čera ve Votrove s vedeniom povsu započalo. Z nežecice či zajímcami je Mirko Pohonč pobyl miestruhým na najvyšším a najvúbším dybku Votrova. Dječi sú so duce popuču na kvisu obdělili, myta vúlosu a chubší kofi piču na farie, kotrž bychu votruské mode žene nespřihotovali. Z besadu pastinom za dječi a riovaniom popudňo vuklinča, kotrž by TCM sekcia svojba organizovala. A to bych upovešče, kiš namakače tiež na našich internetných stronách a damotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Votrania hišče, nekotre kapki deša môže sa stať. Potom pak bihu dňa buďže sucho, slunco sa pokaza, slunco a mroče leta krecve vodmene dženca a to pši maximálne 23 stopniach.
3: To je to los na počach a na druhách poda nás v Sakske, ale z toho ničo našu končinu nepotrichí. Dobrý jest, bo vám tuž přijemoj.
1: Serbský rozvoz.

Sie bildet die Nase der mir, a du so nische Bockiwe. Startiere mit Don Nova hat du Genia, a du spoilert nimmer nicht gut nüder mich raus, na sredo da muss ich zioch sa so Coffee Beach, na saria do vanio gotro Schekorika, Serbski Museu, Coffee v zioch. Tam se ja tutun tijen poričeč v Protice. Moja vužica, kotra švukačaša ko z leta 1902 posta, a je jeden z najvobľubovanejších a najdlije existovacich formátu ľudového nakladnictva domovina. Nasčihovaná Protika dokumentuje hoj, serbsku politiku, serbske strategie a tiež takrec sebie zvičnenie Serbu. Na druhým boku dovolí tiež dolade do serbskych sebie stereotypov. S pomocou analýzy jednotlivých obrazů celá přednášku zladovat na stereotypy v Serbách. Referent je dr. Robert Lorenz, vědomostný soboževačel Serbského instituta. A netko názemě šako jsou tiež jacere názemské wiki, tak tiež tuton konstiženia ve vázu a to lice ježo 21. raz. Názemské wiki započnú sa sobotu dopudnia 10. Nedželu potom zmia 10. Dičace svedžen tam vázu. A tiež budeské mieščanské bibliotece poskyčia názemské wiki a to lice prvný raz. Sú to čaporové wiki, všelaké zajímavostky tam zmia vo dičacích vicu přes samosotovené debienky, keramiku a proclín, vúmiostvo a kučkovanské vice, hačky antikskému čapori tam všetko zmia. Piatk vod Česačich, hač do šestčich, mieščanské bibliotece tu budušenie smia názomské čaporové wiki.

0: In der Handball-Bundesliga der Frauen verlor der HC Leipzig mit 24:28 gegen den VfL Oldenburg. Sachsen-Zwickau musste sich gegen TuS Metzingen mit 25:29 geschlagen geben. Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev hat erstmals die US Open gewonnen. Zverev bezwang im Finale den Amerikaner Ben Shelton und holte seinen zweiten Grand Slam-Titel. Das waren Nachrichten von MDR Sachsen. Aktuelle Informationen jederzeit auch auf mdr.de und in der MDR Sachsen-App.
1: Srpski rozhlas, váš rajnčí búžak. A do dňa startuje s vami Katka Pipelec.
2: A to zrovna dnes. Bettina Wenderotovi, môj sa vie za veseli, môj za mače týž. Dženca zase rádio zašaltované a prehoďame vás do nového dňa. Do nového týdňa, pretož je pondelá 14. septembra. A to mám týž nedom dobre pojezdče. Štož púča a droj nastupa, tam je menúce našim koncu. Všetko poriadku. Dobro je zvovantýž prijemoj.
1: NDR Sachska. Srpski rozvoz.
2: Jeli sa mače vy za nás pokývil kôvo vopkada, abo vám hevak nešto na útrobie leží, zvoňte tu do štúdia, abo písajte nám pojezd v app MDR Serbia.

0: A tu len netko, kež přece na tuto miestne štúrie, že ve Vúžice rau športovou dobu abo přirau, Jan Reho to vie.
1: MDR Sachsen, serbský rozhlas. Sport.
2: Koparský cilk starých kniezov Sokova Ralbice roky mierše 5 kvečer na Svojským trauniku dále možnosť si v okresné mištorstvo 2020 vudobyč. Trenér Mike Brizan.
3: Naže sa tam nejodženca poradživo, my sme mili s Ľubošom jenom silného přečivníka, my sme byli, když je nadaj na tabuľku, tu sporadženú tabuľku, poprom s jenom dybkom všetskokom před nimi, ale naže my nesme druhý počas, jak tak dere rali a sme nezbožené na přečivné rotajše přijímať žlobili, to reka, my sme na koncu 2-1 širali a to reka, my nemáme žádnu šanzu jace na mištorstvo.
2: Hižové cíči mičinie by Staniševca Ralbičanský Sokov po flance Sandra Žura 1-0 dospil. Dalšie koparské vúsledky, jednota Vernigorode bude sa Budešin 2-2 a Wotzl Ríza Drežďanský SC 1-0. Leon Šota z Delných Sulšec by za hostičelou 4 rota dospil. Koparky Dynama Drežďane sú čera doma přečivo Biskupičankám ze 6-1 dobili. Dvoje rota za Dynamo je Radvorčanka Johana Veselic Cliva. Ve okresnej Vyšej Líze je rodžene pančan Klemens Mechela za poštovníkov post Germanie Budešin při dobeču 2-1 doma přečivo zastupnictvu FSV Bretnik Hauswalde doby Čerske rota krotko před odvízdaniem docpil. SC Wilke Rydorjece SJ Kruščice 3-0 a Traktor Malešece Sokov Ralbice Roky 0-2. Za Sokov běžtaj Richard Schneider a Livius Frenzel Trechivoj. Kulov Linovc 1-1, Hižovi 20. menšinie dobieše sudnik Matias Král Rajary hosči amplovú kartu pokazač, krotko do počasa přetvorí rodžene Kočinian Bernard Korch potom za Kulovčanov pokutne kop. Úsledky z okresnej lígy štafla 2, Pančice Ľubuš 6-1, Cilce hostičela Franz Bulank, Jakob Pakostník, dvoje rota Ali Eldor a dvoje Kristof Cyš. Po počasu celých u kloštorsce Kopariov byl Jesač menšinou 4 rota. Radvor Vute 1-2, rota Radvor Julien Glücklich. A serbský derby SJ Nebelčice SJ Kruščice druhé mužstvo do Bechu Nebelčenio jasne ze 4-0. Ionel Statnik behížol 5. menšine Trechiu, po přestavce potom Handry Koring a Ronja Nuza a celé na koncu Jonas Lehmann. Bianie při štvrtoch krystalových biach v Bivej vodži je si šulorka serbského gymnázia Budešin Leni Rublakec včera druhé miestno by starovní skupinie SK20 na čarie 5 kilometrov vudobyla. A Budešan Miro Dressler reka dobečar šulorského bia na čarie 1,2 kilometra v mestče při budeských mieščanských biach. Sofia Dresslerec obsadži na čarie 3 kilometre štvrté miestno a na distancu 10 km by so Budešan Cyman Žur zvážil, von dobeža v SK5 cicici jako druhý do cíla. A von je voborný šport, Hašinský nadby, Ralbicach, sú 5 kvečer pod svetlometakami Hašerio z Debric Vysokéje dobeli. Druhé miestno obsadžichu Salovčenio a ceče vobornice ze Smerdžacie.
0: Športové vúsledky mierša za nás potekým Jan Reho a tule mám ešte dodavk k dalším vúsledkám. Rajné zjednočenstvo Nebelčice, Ralbice, Pančice deje doma přečivo rezervie z horu z 1-3 rauo. Rota hostičeljo Emilio Vetzig. A druhé koparské mužstvo športového tovarstva Radvor te podleža doma rajnému zjednočenstvu z Halštrova z 1-2. Za radvorský cilk bie Antonius Wunderlich na 1-2 skročil.

0: 5 minčino do napu 8 je veľ Boga Vaučic, je runie dospievava a vyšako viesče netko ráno máme ešte 1,5 hodiny vucevanského časa, vyše serbské rozvost, tiež den sa zase s vami stáva, ale môžete tiež s nami dôžiť, respektívne z Modežomu z redakciou Zadkule.
1: Zadkula.
2: Hač v šuli, na dželje, při studiu abo doma ve dobrej stvi. Šudže je namakáš ChatGPT, Cloud, Gemini a kajš vone še rekaja. Živenie bez kumšnej inteligence nie je hižo predstajomne. Što je šitko možné, že sú je ranice a kak vúpada přichod? Na tute a viele dalších prašenio vám odmovíme v přišenem vúsovaniu Rádia Zadkule. Tuž buďte čipni a nezabuďte pondelo večer rádio zapiknúť.
1: Zadkula.
3: Nič sa več.
4: Čenca večer.

0: A podľa nás nezabiera medženca Žana Takkajš, Bettina Wenderotová, ktorá šaká medženca ráno naše poviesče. A s tým je netko tiež zase s dybkom na pôsmich.
1: Srbský rozvoz. Poviesče. V studiu Bettina Wenderotová.
2: Dobro ranie. Wiesz, jubilea, dziewięć stopu staliet hodzi z kacuki, byś u dwuriczne swiedzienskie kemsze czera we wosadnej cukwi. Swiedzienski predabie krajnobiskup Tobias Bilc, kemsze wuotuachu dujerio a spiewne skupiny wosady. Hižo sobotu odmieso staví z nízky sympózi, tam přednošovachu dr. Jens Buliš, Trudla Malinková, farar Kristof Rummel a dr. Gerard Krauc vo témach, kajž hodžíska vosada z prafary hač do reformácie, vúviče serbskosče ve vosadže a tvarske stavizne cirkve. Na vobimaj dňomaj z oblikachu si nekotre holce a žone evangelsku keštiš katolsku národnu drastu. Zobom vosvičichu ve vsutiš kermušu organizovanú od tovarstva hodži sveči. Na dňu votoreného pomníka mieše tiež MDR studio Budyšin svoje durie čera votorene. Při vedženiach zonichu zajímcu, kak so rumnosče pošte na studio přetvarichu a kajke vúžadania miachu tvarce při tým zmištrovač. S dobom predstajichu so budžovačerio studia svojský program a techniku, vosebitostka bychu trúty z kameru. Všitke vedženia bychu vukniované. Nimsko-serbske ľudové dživadlo rozpravia vo 1200 tovariach, sú dživadle na rodže rumnosče od cichy hač k pince spřístupnili, od nôh inscenáciu pokazachu hižomové kruchy, tak za delňo serbsku toru nešto zrö dohož Višninak čeje, po textče Jurija Kocha. Na dvimaj predstajenio maj oratória Vulkotná voda z Pera Mirčina Veclicha a Rože Domašcynie zličichu na minienom kuncu tydženia v 800 přiladovariu. Viace hač 100 šuleriu serbského gymnázia je jún spivajo a riujo zromadne ze serbskej komony Filharmoniu a kapau Johannes und die Gerstengarbe pod návodom Judit Kubicec zvoprodživo. Po čerovším predstajeniu rozžonovaše so serbský gymnázii s choreografom Cornelom Kolembusom, z jeho vodkadom sonieci šariovanská skupina rozpušči, přichodže ma nová obsadka pod novým vumiuským návodom nastač. Na moldavskej dživarničce Spichovanského kruha za serbskú ľudovú kultúru konstudženia Bielšecach je so 12 ľudí vobdželivo. K zazbiehej vulečachu si na horu Lubin a zeznachu pozadky povesče vo sudom serbských králach a vobladachu si skulptúry k tomu. Pod návodom Maje Nagelovie sú potom na Herolde Cližunosti a dživarni dvie serbuce evangelsky, svedženský a družči trastče potriovali. Vôdnočenie dživarničky odmieso včera popodňu na dňu votorieného pomníka v budyskym serbským dome, tak zo môžachu opetuario hižo prinie vúsledky v občívač. Serbská dekanátna Modžina je sebi včera vúlečava, převodžana od farária Gábriša Nauky a dviju sobudžovačerku dekanátneho dušepastorstva. 66 młodostnych je so na jezbe w obdzieliło, po zromadnym nyszporie kwadzite kapowce w Szpriowiach pola Hamora padlowachu młodostni po szprewi z Czelna do nowego miasta. Tam zakończyć uwolet przy rulec mynie z grillowaniem przy liewowym wohenju a jurcze. To bych upowieszcze, kisz namakacze też na internetnych stronach a damotni FMDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Hišče nekotre šire dosti mročele ponibju čahaja, kištiš, kapki dešča. Hišče maja vesebi, ali bihu dnja potom ma sucho byč, slunčno z otriskami a maksimálne 20 stopňu dostaneme.
0: Na počara na drohách je šitko ok, doječče se tu iš z džensniše ponželu zasadehrie. Načibo.
1: Serbský rozvoz.

0: Hej, nimale debavi Bonnie Jensa su naši kolegojo, kiš su čera dubčes studio vedli. Sme mili naše dorje na dnju votoreneho pomnika votorene a poskičih me vedženja tu našim rozvosvom studiju, šako je naše studio v njedošim poštovom tvarinju zamestnjene. Impresije zima Bogna Korenkova.
1: Vo doponer džesačih hač do štyrioch mejachme pospochy skupiny zajímcov ve studiju. Ľudži z Budišina a v okolíne. Ľudži, kiš nide tude ve rumnosčach paketovie stácie dživachu, ľudži, kiš bychu čipni na to, kak sa dženca ve médiách dživa a dži, kiš se s vulkými vočami trúte v obladachu. Či kiš nede ve tute rumnosčach pakete riadovachu so veselachu, zo suso zaso na nedešim dživove miestne smeli rozladovač. Stare fota pomachu so dopomnič, pokazachme s dobom fota vo pšetvare nečišeho domicila serbského rozvosa. A što deby rec, vedženia, kiš bychu na pół hodziny zapoložene, trajachu s časami nimale hodzinu, telko prašeniu, telko zajma. Mie s vopetovarimi bietiš Ilona Jancova.
2: Ja so zajmujem za tú techniku, ha za kaso ju dživé ve Budišine. Trude ja přinášky v serbskom rozhlasu svošu, abo tež v nemským MDR rozhlasu a televíziu, ha dženca sem si moja vobladačka to hromadže tvárené hodve.
1: Haš to by nešto nového zoniva, što ešte docva ešte nesče vedžava?
2: Haj, što ešte mode ľudžo jo technice, šo moža mo sme rúne jo podľa byli, veľe od rúmie sme rúne boli, to me fascinuje, što ešte ľudžo jo technice moža činč.
1: Kak je so vám vedžené docva tak ľubivo?
2: Haj, to je jara intenzívne, mo sme mo lepš vrašená stajč, haj, ja mám neke jene kus konkrétne Vopras, od dživa jove MDR studiu.
1: A što si myslíte, bychme to byli tajkedne vospětovat?
2: To by vysa jara zajmuje tež za šulerio, a za mode ľudžo, když se za tajke pohovania zajmuje.
1: No, tých sme čera vysa tež ve studiu mili. Komputere, no to ničo nové nie, ale technika sama na sebi a programy, když máme. A kajšižo mienované rozdielne kamery, když miestem zasadujeme, napríklad tež s trutami.
3: Hej, by cool, nema láč, kata jo od nutska upaja.
4: To cva technika jo, a to rúbnoše, kata jo natvárane šo. No jasnike, prvný rastu, a to si vobľada maj.
3: Najlepé ľubí so mi te kamera s tými dronami došli a fascinirovace ka vôľke, a ka krás te technika jo, to najlepé ľubí.
1: Ahaj, budeme dobyť tajky džin votorenných dúry vospetovač, dokež všetkých do studia puštič nemožachme. Miechme však vobmiezovaný kontingent, dokež však naše rumnošče a režie tajke vulke nesú za masu ľudí. Prýny tajky džin sme nič převedli a svojské nazonínia naromadžili, kýž přichodný kruč potom navožujeme.
0: Impresie vo včerajším dňu votorených dúry v MDR studiu Budešin a serbským rozhlasu to bychu Bogna Korenkova rozpravieše.

0: Istvan Kobila je dospíval tam, džiš je zbožo. A nitko je 6 minčinu do 8.
1: Nábožné slovo.
0: Tuto má dženca Lydia Kolfostec Vokova z Budešina.
2: Spívame. Ja znaju kraj, so zelený ak čije, a tuk a žonovanie poskyča. Bohužel v našim kraju rúne tak rožojče nevúpada. Telko firmov dyrbi začinič. To mi rúdži a ja so celé vosobin se starošču. Jako kšeščenio pak vieme, náš příchod nevodvisuje jenož od kurzu na burze. Bo je väčší, hač kožda kríza. V Biblii, v prvním lišče svätého apoštola Petra ríka, šu svoju starošť skváčče na neho, pretož von so za vás stará. Znána môžeme rúne netko znova navuknič, što je nám opravdu vážne. Zromadnosť, solidárnosť a dovera. To započne so ze skutkom milosti, ze skotrumž plíšemu ze snúze vúpomáme. Bo nám každú čežu v každém páde direktne nevotevza, ale von spošťa na moci, so bychme ju nesčmuli. Ze zmužitošťu a zamovitošťu, ale tiež z darnivej a votevrenej vútrobu. Bo vie, znána môže každý z nás za dnešto let riec, ja znaju kraj, so zelený ak čije. A svoju šerpatku sem ze Božej pomocou tiež prinošovala.
0: Nábožné slovo k dni má dženca na doko a zamovitosti tudeskeje budeskeje vosady Lydia Kolfostec Vokova.

0: Dobar ranje a vitajte na našu za dženca znamenča poslednu vusovansku hodinu. Štartujemo je do punžele a Bettina Wenderotova je dženca přimni. Můj smoj po takým za vás dženca randu tu. Je li za vám nešto na vutrobe leži, především ku oboku obchada, jsme to přeco džakuni za vaše informacije a pokyby. Potom nás ráde tu zazvonče, budeš jim 7.40 je naše číslo, kýba zapísače nám pověst naši app MDR Serbia. Štartujeme do nového dňa, hač do dživěčích potekým, hýště za vás tu usilujeme dženca městrujím s policajským reportom, zvládáme hýště raz na aktuálne vůviče kůho vokůho velkou a na jubileji 900 a postalit hodžická círky.
1: NDR Sachsen, Serbský rozvoz.

0: tižo zaso. Čo la bul džensa pšetco jenaš 1 liter? Što je to jenaš do ry?
1: Ja bul zaso začisnu, hej?
2: Dere, Mira, ja se poskyčuju.
1: Pytaj si tunra svobodnu rum teja, za mužu či bul přičisnič.
2: Nenže, oni mi zaso na pjače lepja. Da raj radšo dozadu, ke Benny.
0: Hej, sem svobodne. Mamjun, Mira, bych dale. Raju či bul nedom ručo.
3: Vostaň če koncentrovani. Mira bul činže. A kejč bu, přečo nie tježno při tebi?
1: Vidžu, a mam bul vyšče. Komu da môžu netko rač?
2: Nic ke mni. Mne dale dvi rajace v obstražujete.
0: Mi tež nic. Su buď sa pas zastajili.
1: Jasmin Getze, nie da nicht du svobodne? Što netko?
3: Spytaj so s driblingom, přečo nikej vúvinič, jeli inak nejnže. To môho hrube vo to rič.
0: Super, se nimo. Netko so snadno nešto vúda.
1: Nic tak pravje. Teju přeco ište v obstražuja. A ja sem tež miestem zase v obdata.
0: Za to pak sem ja netko svobodne.
3: Hajdeš, nima žane druhe možnosti, dobíš ročak Bene rač.
1: Da keč bu, Beno. Pas pšinže.
2: Zaklate. Su zase bu vod popadnuli a vonslili.
0: A zase môžeme jun začisnič. Kelka razov je so tuta situácia netko ospietovala.
4: Přehusto. Vy a tam niso ve srečnem polu přederie kreče a mieso bu dosponie vrunače. To je vopravdže najhorša forma traunikového šacha. Viečim, žana riana ra za přiladovanie.
0: Ach, papa, samo za mne, jako rajaria, nie to je žana riana ra.
2: Ja môžu sa doplniť, zo sým sa dyra stakle vo studiu při kopanci.
4: Šo ničo nepomá.
1: OK. Daj ja bul zase nuc čísnu. Šepši ho tu ani na dalšie kolo. 1, 2, 3.
5: SJ Kopačky.

0: je na podživie Čech.
1: Srbský rozvoz. Povieste. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobré ranie. Vierški jubileja 900-postalet hodžiska cirkvi bichu dvurečne svieženske kemše čera ve vosadni cirkvi. Svieženski pridar bie krajny biskop Tobias Bilc, kemše vôtu vachu dujerio a spevne skupiny vosady. Hižo sobotu odmier so stavi z nizky sympózi, tam přednošovachu dr. Jens Buliš, Trudla Malinková, farar Kristof Rummel a dr. Gerard Krauc vo témach kajš hodžiska vosada z prafáru hač do reformácie, vúviče serbskosče ve vosadže a tvarske stavizny cirkve. Na vobima je dňom aj z oblikachu si nekotre holce a žone evangelsku kajštež katolsku národnu drastu. Z dobom vosvičiš ve vse tež germušu, organizovanú od tvorstva hodži svieči. Na dňu votoreného pomníka mieše tež MDR studio Budyšin svoje durie čera votorena. Při vedeniach zoniču zajímce, kak so rumnosče pošte na studio přetvarichu a kajke vúžadania miachu tvarce přitom zmištruvač. S dobom predstajichu sobu dživačerio studia svojský program a techniku, vosebitostka bichu trutu z kameru. Všitke vedenia bichu vukniovane. Nemsko-serbske ľudové dživadlo rozpravia vo 3000 vopytovariach. Sú dživadle na rodže rumnosče od cichihač k pince spřistupnili, od nových inscenáciu pokazachu ižo malé kruchy, tak za delňo serbsku turu nešto zrö, dohož Višninak čeje po textče Jurija Kocha. Na dvima predstajenio maj oratoria Vulkotná voda spera Mirčina Veclicha a Rože Domašcenie zličišu na minenom koncu tydženia v 800 přiladovariu. Viace hač 100 šuleriu serbského gymnázia je jún spievajo a rijujo zromadne ze serbské komony Filharmoniu a kapau Johannes und die Gerstengarbe pod návodom Judit Kubicec zvoprodživo. Po čerovším predstajeniu rozžonuvaše so serbský gymnázii s choreografom Cornelom Kolembusom. Z jeho vodkadom so neciša rijovanská skupina rozpuši, přichodže ma nová vopsadka pod novým vumiovským návodom Nastač. Na molerskej dživaničce Spišovanského kruha za serbskú ľudovú kultúru konstudženia Bielšecach je so 12 ľudí vobdželivo. K zazbihy vulečachu si na horu Lubin a zeznachu pozadky povešče vo sudom serbských králach a vobladachu si skulptúry k tomu. Pod návodom Maje Nagelovie sú potom na Heroldec ližonosti a dživani dvie serboce evangelské, svedženské a družšie drastče potriovali. Vôdnočenie dživaničky odmyslo včera popodňu na dňu otvoreného pomníka budyským serbským dome, tak zo mužach uopetovario hižo prinie vúsledky v občívač. Od novembra vústaja so dživa serbským dome. Svojbne zábavne popodňo tvorstva Cyrila a Metoda je so včera ve Votrove s vedeniom povsu započalo. Z nedže cice či zajímcami je Mirko Pohonč pobyl mestrujím na najvyšším a najvúbším dybku Votrova. Dječi sú duce popuču na kvisu so obdělili z besadu pasliniom za dječi a rejovaniom popodňo Vuklinča, kotrž by TCM sekcia svojba organizovala. A to bych upovešče, kýž namakače kompletne tiež na našich internetných stronách a damotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A ešte so svunco trochu dlie, ale biehu dňa so pokaza, odchania ešte nekotre kapky dešča sú možné, požišo so vú vedri a zmieme takú myšincu mi svuncom a mročelemi a při maximálne 20 stopňach.
3: Jeden bwyskacz mamy tu Budyšinje, ten steje na wonku, nie lauski, a bwyska do wobiju smieru. W Budyšinje tu potekim steje na wonku, nie lauski bwyskacz, kotrysz bwyska do wobiju smieru.
1: Serbski rozwóz.

0: Nádži o mne je tiež vám. Skupina Usmuž, posmievok na obiesku zvala. Šest menšinu do dževiečich je.
1: Nábožné slovo.
0: Mađanca Lydia Kalfostec Vokova z Budyšina.
2: Spievame. Ja znaju kraj, so zelený ak čeje, a tuk a žonovanie poskyča. Bohužel, v našim kraju runie tak rožojče nevúpada. Telko firmu dyrbi začinič. To mi rúdži a ja so celé v osobinste starošču. Jako kšeštenio pak vieme, náš příchod nevodvisuje jenož od kurzu na burze. Bôh je väčší, hač kožda kríza. V Biblii, v prvním lišče sviatoho apoštola Petra reka, šú svoju starošť, skváčče na neho, pretož von so za vás stará. Znána môžeme rúne netko znova nauknič, što je nám vopravdže vážne. Zromadnosť, solidárnosť a dovera. To započne so ze skutkom milosti, ze skotrom šplíšemu ze snúze vúpomame. Bo nám každú čežu v každém páde direktne nevotevza, ale von spošťa na moci, so bychme ju nesčmuli. Ze zmužitošču a zamovitošču, ale tež z darnivej a votevrenej útrobu. Bo vie, znána môže každý z nás za dnešto let riec, ja znajú kraj, so zelený ak čeje. A svoju šerpatku sem ze Božej pomocu tiež prinošovala.
0: Nábožné sú knihy miež dženca na doku a zamovitosti tudešie budeskie vosady Lydia Kalfostec Vokova.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ahoj, váš Žižík Sebastian.
1: Miluška se jaseli, dokonáš má více národný žen. Stále komu v tom ulicu jo, gošči jo také přepřesová.
2: 1, 2, 3, 4.
3: A budu tvoje přijašelé také přijíš a přijašelky?
2: Jo. Hanna Weber, Angelina, Hanna Metkeli, En, Robsi, Kara Monika, Neti, Ještě, a sud půjčí.
3: A přijdu teď u tebe domů? A dějete teď něco sobou přinést?
2: Já se říkám, já nechci takovou zamatí. A já se ještě říkám, já nebárek. A já se ještě říkám, tepsi já se lé. Já se zjistím, jestli také zjistí doma.
3: Budeš ho vypenceniš?
2: Krajkaš a všechno a melu vás.
3: A budeš ho vytýky něco hamaš?
2: Tykám zpět a mohli raz mýšnraj zpět.
3: A budeš ty pentým tvojim přijašelkám a přijašelám něco zpíváš?

0: Južo od Lešecas obstoj v župje Dolna Vožica ideja jednego serskiego kulturnego doma albo zmakajnskiego centruma za domovinske kupki. V drugim žilu gwone zgromažine domovinske župe Dolna Vožica petke vohoze su przewiadli diskusiju vo ideji takiego novega serskiego zmakanišća. Ste se predstavili dva koncepta pod aspektami lokalita, miestno, wielkość tvarenia, šakorakosť, zaredovanie, cílové kupky. Ważne je pritom také tvarský stav alebo financirovanie objekta. Maria Ilikovská-Winklerová povížio.
1: Jedno narazenie je opísané dvernišťo v Hešebuzu. Koncept je predstavila architektúka Izabel Majer. Drugi koncept za dešno ste i prezentirovali šuta Niko Jarik, a njegajšni šuta Frit Kaiser. Pe prezentaciji su se delegati megali k tomu ugronić, a upolnić na pšašnik. Župan Michael Apel jo za svejski dom. Žeš megu sami planovaš zaredovanja. Zato se geži runo tak pisane dvernišćo, ako teke serski dver v dešnje venmeni. Ale co dej biš ten gune zamir?
2: In Dissen, glaube ich, haben wir ein schönes Gebäude in einem sorbischen Dorf unter uns, wo wir dann auch immer alle da sein können und feiern können. In Cottbus haben wir eine größere Schaufensterfunktion. Da kommen viele Menschen vorbei und sagen, oh, was ist das? Wir gehen mal zu Sorbens, wir gucken einfach mal, was da los ist. Das kann es aber auch sein, dass dann die Veranstaltungen so toll werden, dass wir dann da vielleicht auch wieder in der Minderheit sind.
1: Za recnu perajovarku Milu Cahariasovu jo rozsužica cílova kupka.
3: Za institucije, za familje, za luže vedvenka jo to v mjesto v jegindere, a za tovaristvo kenč reju, kenč se smakaju, jo to šuži možno. To je ben prijatno, lec to je mjesto, ale lec to je dešno.
1: Zastupny przedsedar domowiny Hartmut Leibner ma obej miestności zamężnej.
4: Ta jedna jest wezrejś syt, ta druga nam dajo zjawność. Ale ja mienim ku końcu ju z nasz pieniędzy rozsłużyju.
1: Ule Schmalfuß, Zeżelowa, Zwang, Przedsedarstwa.
5: Sind wir Hausherr eines Saals in einer Großstadt, die wächst und sind Gastgeber, oder bleiben wir auf den Gefilden, wo wir bereits stark und etabliert sind und bauen das höchstwahrscheinlich weiter aus.
1: Anna Kosacowicz-Kozlowa, zagronita za serske przaszania w mieście, groni.
6: Mieście se wieje, to wo wiele wiece centralne, ale co nie budżet, to muszę domowina rozłożyć, to budu te clonke dyskutirować.
1: Za przedsedaria Dawida Statnika pokazuje ta idea na perspektywy uwisia żupy.
7: Ale ja może jano rażisz, a co przy obyma projektoma jano nie wierzę te możność, ale teget rizika, dokolaž ta struktura musí se dále uvijaš. Jo, to pšaue. Máme jednu kulturnú akademiju, žož se nažijame a so dále za ňu investície namakajú a joli co tam žicone až tam jedna institúcia za tým stojí, po musíme gledaš, kak to realizujeme.
1: Frank Kosik, viednik Serskeje kulturnej akademie v mieste, má tu tému za kradu delikatnú.
8: My musíme vidieť, co naše ľudí trebajú. Kak kultúru rejovaš, spívaš, aber co oni majú v myslach, kak de taký kulturní centrum ugledáš. A te ľudí v našich sách, te majú druhé predstavenia, ta možina, aber te ľudí v mieste.
1: A rovno možina je o Katrin Švelinej, viednici domovnického muzeja v Dešne, při diskusii do celého felovala.
9: Dokoláž prakticky my za nich nieco rozsúžijome, a to my ga nento tak gotujeme za kúštu domovinskú kúpku hyšší raz napšavštníky rozšelíva. Dokoláž ja som napšikvať môj napšavštník úplníva a penia ta diskusia zachopio. Penia som akle zrozumieva, co to šikne voznamenio.
1: Togo dla ma za dobre, aż se napšavštník idei serského kulturnego centruma peštilo tieke do domovinských kúpku, aby se tam vetom rozgraniali. Willi Jan Höfer, zagronity za serskie przeszania w Berkołach, widzi to podobnie.
10: Co my miaze serbami westasz, a kulturu za serski lud sam opływasz, albo co my widobnie byś, a drugie za to serskie zajmowasz, a ja znasz takie image serskiej rzeczy, a kultury peuszysz. Ta dyskusja bużo se dale wjazdż, a na końcu musy župne przedsedarstwo se rozsłużyć na które miestno, co my nasze mocy usmierisz, A se myslím za to, jsme my žínca vjelgin dobré impulze dostali.
1: Čeke zastupný župan Markus Koincar má za vážne. V tých plánach dalej diskutirovaš s člankami.
11: Donienta jsme přeci jenom v malom krizu o tom pojadali. My jsme neperi to do luží koním raz nosili, tedy to sobu vezeš do svojich kubků a o tom diskutirovaš. A také myslím, že to něco přinieslo.
0: Napšašny, kterýž sú delegáty dostali na zgromaženie, se dali dajo do domovinských kubkov, aby se teke tam zaberali z tejho tému a ugronili svoje menenie k tým slidce. Župa sa nážia dobrých, kreatívnych pestarkov za dalšné vytvážovanie toho vytmyslenia.

Vice gratulujeme saraskemu spisovatelju a žurnalistoju k 60. Narodnemu dňu. Na ušťovanje z archíva môžeš sa také jasno víš. Při mikrofóne bude za vás Gregor Klim. Ja sa s vami učebne rozhodnujem. Ja som Anja Kochoc-Švarcová. Žicem vám dobre a úspešne tužin.

0: Раз, два, три. Жишик радио.
1: Жишик радио.
0: Ой, я ваш Жишет Себастро.
1: Царского программа.
2: Milušká se jaseli dokola, že má více národný žen. Staré komu v tom ulicu jo, gošči jo také přepřesová.
3: Jan, dva, tři, čtyři.
4: A budu tvoje přijašelé také přiš a přijašelky?
3: Jo. Hanna Weber, Angelina, Hanna Metkeli, Endro, Psi, Kara Monika, Neti, Ještě, Astrid Pucci.
4: A přijdu teď ku tebě doma? A dějete teď něco sebou přinést?
3: Já se řecem Janu Chogoj taku věli taku za Matia. A já se ještě řecem Jan Barik. A já se ještě řecem Tepsi Jasele. A já se zjistím, jestli také zjistí doma.
4: Budeš ho vypenceniš?
3: Krajka se všechno a melu vás.
4: A budeš ho vytýky něco hamaš?
3: Ty kan spíjac a mori raz měchn raz spíjac.
4: A budeš ty ty pentým tvojim přijašelkám a přijašelám něco zpíváš?

0: Južo Dlešecas obstoj v župje Dolna Vožica ideja jednego serskiego kulturnego doma albo zmakańskiego centruma za domowinske kupki. W drugim žilu gwony zgromažiny domowinskej župy Dolna Vožica pětke wochozy su przewiadli dyskusiju vo idei takiego nowego serskiego zmakaniścia. Steje se przedstajive dwa koncepta pod aspektami lokalita, miestno, wielikost tvarenja, šakorakost, zaredovanju, cílové kupky. Važno je pritom také tvarský stav alebo financirovanje objekta. Maria Ilikovska-Winklerová povižio.
1: Jedno naraženje je opisane dvrnišćo v Hešebuzu. Koncept je predstavila architektovka Izabel Majer. Drugi koncept za dešno ste i prezentirovali i šuta Niko Jarik, a njegajšni šuta Fred Kaiser. Pe prezentaciji su se delegati megali k tomu ugronić, a upovnić na pšašnik. Župan Michael Apel jo za svejski dom, žoš megu sami planovać zaredovanja. Zato se geži runo tak pisane dvernišćo, ako teke serski dver v dešnje venmeni. Ale co dej biš ten gune zamir?
2: In Dissen, glaube ich, haben wir ein schönes Gebäude in einem sorbischen Dorf und unter uns, wo wir dann auch immer alle da sein können und feiern können. In Cottbus haben wir eine größere Schaufensterfunktion. Da kommen viele Menschen vorbei und sagen, oh, was ist das? Wir gehen mal zu Sorbens, wir gucken einfach mal, was da los ist. Das kann es aber auch sein, dass dann die Veranstaltungen so toll werden, dass wir dann da vielleicht auch wieder in der Minderheit sind.
1: Za recno perajovarku Milu Cahariasovu jo rozsužica cílova kupka.
3: Za institucije, za familje, za luže vedvenka jo to v mesče v jegindere, a za tovaristvo kenč rejuju, kenč se smakaju, jo to šuži možno. To je ben prijatno, let stoja mesto, ale let stoja dešno.
1: Zastupny předsedar domoviny Hartmut Leibner ma obej miestności zamężnej.
4: Ta jedna je vezrejš süd, ta druga nam dajo zjavnosť. Ale ja mienim ku końcu znaš pieniese rozsužiju.
1: Ule Schmalfuß zeželova cvonk předsedarstva.
5: Sind wir Hausherr eines Saals in einer Großstadt, die wächst und sind Gastgeber, oder bleiben wir auf den Gefilden, wo wir bereits stark und etabliert sind und bauen das höchstwahrscheinlich weiter aus.
1: Anna Kosacoic Kozlova, zagronita za serske pšašanja v mieście, groni.
6: Mieste se vejo, to veli vece centralne, ale co nien bužu, to musu domovina rozložiš, to budu te clonke diskutirovaš.
1: Za predsedarja Davida Statnika pokazujo ta ideja na perspektive uvisa župy.
7: Ale ja možu jano rážiš, a so při obema projektoma jano nevižate možnosť, ale také to rizika, dokoláž ta struktúra musí sa dále uvíjať. Jo, to pšaue. Máme jednu kultúrnu akadémiu, žož sa nažijame a sa dále za ňu tie investície namakajú a joli, co tam žicone, až tam jedna institúcia za tým stojí, po musíme gledať, kak to realizujeme.
1: Frank Kosik, viednik Serskej kultúrnej akadémie v mieste, má tú tému za kradu delikatnú.
8: My musíme vidieť, co naše ľudí trebajú. Kakú kultúru rejovaš, spívaš, aber to oni majú v myslach, kak de taký kultúrny centrum ugledáš. A te ľudí v našich sách, te majú druhé predstavenia, ta možina, aber te ľudí v mieste.
1: A rovno možina je o Katrin Švelinej, viednici Domovnického muzeja v Dešne, při diskusii do celého felovala.
9: Dokoláž prakticky my za nich nieco rozsúžijome, a to my ga nieto tak gotujeme za kúštu domovinskú kúpku hyšši raz napšavštníky rozšelíva. Dokoláž ja som napšikvať môj napšavštník úplníva a penia ta diskusia zachopio. Penia som akle zrozumieva, co to šikne voznamenio.
1: Togodla má za dobre, až se napšavštník ideí serského kultúrneho centruma peštilo tieke do domovinských kúpkov, aby se tam vetom rozgraňali. Wilian Höfer, zagronity za serske pšašania v Berkołach, widzi to podobnie.
10: Co my mia ze Serbami westaš, a kulturu za serski lud sam opliwaš, aber co my widobnie byš, a druge za to serske zajmowaš, a ja znaštekel image serskej rzeczy a kultury pe ušiš. Ta diskusia bužo se dale vjasč, a na koncu muse župne předsedarstvo se rozsužiš na ktorym miestno, co my naše moce usmieriš, A se myslím za to, jsme my žínca vjelgin dobre impulze dostali.
1: Čike zastupny župan Markus Koincar ma za ważne. V tých planach dalej diskutirovaš s członkami.
11: Donienta sme všetci ano v malom krizu o tym pojadali. My sme nepere to do luži konim raz nosili, te deru to sobu vezeš do svojich kubkov a o tym diskutirovaš. A také myslím, že to nieco přinieslo.
0: Napšašny, ktorýž sú delegáty dostali na zgromaženie, se dali dajo do domovinských kubkov, aby se teke tam zabierali z tejho tému a ugronili svoje menenie k tým slidce. Župa sa nážia dobrých, kreatívnych pestarkov za dalšie vytvážovanie toho vytmyslenia.

Vice gratulujeme saraskemu spisovatelju a žurnalistoju k 60. Národnemu dňu. Na ušťovanie z archíva môžeša sa také jasno víš. Při mikrofóne búža za vás Gregor Klím. Ja sa s vami učobne rožognujem. Ja som Anja Kochoc-Švarcová. Žicem vám dobre a úspešne tužin.

0: BB. Serski program. Serski program.
1: Na. Zatkula.
2: Nešto da eva.
3: Vítajče na radio Zatkulu.
4: Če hodla rečiš kajš robota.
3: Myslach se zoso to k naše džensniše témě hodí.
4: Neklinči to skerje takhle?
3: Ach, popromtažno samo kajš celé normálne čvůk klinči, abo?
1: Zatkula.
0: Můj start

0: Svetoznaty rapper Drake tež tu za vás spieva God's Plan, vás očakuje. Nietko pak smieče so veseliť na spiev z našeho repertoára. Štejk auta Nuknica so vun menuje. Jede veselá.
1: Zadkula.
2: Šotamne.
3: Ja vos tu dve.
1: Štejk auta Nuknica.
4: Ko, ko, ko, ko, co?
1: Pivo svoji. Hoji. Nie wieš čeda, čej sem ja pokáčam skôs Rörstorfa, štož mi nan byl piekar viesnacký a jutri jichal poslední. Polský triko, polský tep, zadkula môže tyž rap. Polské pivo, polská ječ, chceme kreatívny byč, praše česo, ulala.

0: rapuje a może to zakulaje nytkopek, gdyż ma strach pączek.
1: Kumštnu inteligencu namakáš džensný šidžin šúče. Hač v šúli, nádžele, asistencnoch systémach za auto a samo tý šižo v domach, napríklad za kontrolovanie šaluziu.
2: Ale što je ještě šitko možno, što bude kumštna inteligencia šitko ještě naukneč a kak funguje z cova KI? Z tutými prašenami podar so nedželu nedom pokem šarto vúšča, tam byli menujce Cyril Mark, vun studije vúčalstvo za matematiku a informatiku, potakým pravý fachoc za naše prašenia.
1: Hej, tak vun napríklad vie, kak tajka kumštna inteligencia do cova funguje.
3: Někdy jsem příklad ChatGPT za to, to jaco stronské. Největší džil, když můžeme si to nejlepšo představit, že so KI džuje, also dostane celé vele dáte, s kterým šo nás učuje. To já bych prajil, to je kuskejší sport, ale když také vůčbyčování, že si ve samozajem celé hůsto, když šo spota, ale die Hutzele ist das Rischi, aber das ist das Rischi, den das nur an der Ukne. Also der KI, das sind zwei Daten, zwei Postbettechini, drüde da klopfe, drüde da ne klopfe, aber wenn jemand schweig ist, ein KI trainiert, schon die

0: Halina, wieś po prvom, kotry model ChatGPT je tu časne najaktualnejší, potekim, kotre číslo?
1: Puh, smy hižo nad pěč, abo sem trošku přelad zubiva, bo zdaču so šako vůvě, kůže mysac nový model, kýž může šo hižče lepě.
0: Netko pak je nás vizoty zajmovalo, kak husto a vo sebe za čo naši serbsce modosni kumšnu inteligencu vůživaja. Treba ja zcova tuto cvo moc kumšne inteligencu.
1: Za to je so damny Franz z mikrofonom na puč podal a so serbsku modinu vůvo prašoval. Vočmove za čo KI vůžija sú vopravdže jara šelakore, tak například tie štuta.
2: Ja vůžijam ChatGPT a vo kumšnu inteligencu v šuli. Ale nic zobuja v testách špikho, ale napríklad môj doma nekeve serbčne v úkonom kurze jednu knihu čítať. Na mene je so Paradis a tam má úplne jara v lestronu je úko 400 a to si ja tie texte kopírujú z tej knihy a potom do TKI zasadím, že ona mi pon z toho činenú sluchoru a tak môže to tie připodla poskáč a nedom sa extra do voža sinč, alebo že hin sinč a pon tú knihu čítať.
0: Jara mudra metoda po takim, kumšne inteligencu za sebe zasadzić. To by najskere tiež tak činil.
1: Viac o tym, za čo a hač naši serbsce modostni docela kumšnu inteligencu užívaja, zoniče po příšodnej hučbie.

0: Vítajte v očo do druhého kola s novými témami. Nej, nímale. Trošku ještě při kumšné inteligenci vostaneme.
1: Potom pak v opravdu trošku vodminy. Zajšvete, že rečachme ze zadkuláku Leandru vo přihoče na oratori Vulkotná voda. Konstiženia šako byšte prýny koncertaj a to Rika zosleduje vězo v uhodnočenie.
0: Postaneme hišče při serbských korach, komia poda so menujúce do korového lima.
1: A potom dále k športy, tiež v tom vlzo sme zajšmetužen hižo rečeli svetové mištostva v basketbulu žonu.
0: Na tým polu ostaneme, to ríka šport, nic basketbula vo svetové mištostva, ale v okresná klasa v Kopajnce.
1: V Radvorju maja menujúce od štutie sezóny zaso druhé mústvo.
0: A noch zum Bewesertisch nach Damne Serbske Mustfa Savic. Potakim, Dostane Cedjenza Hischeras Maue Pschellat, wo Koparskich Busletkach Kunst de Genia.
1: Neibrede Pak Maue Pschellat, Claudiosa Adocke Hutspiel.
2: Bedrui Hodjine Wotschakujeva Sveso Dale Dobra Hutspa, Britiska Band, Deppe Schmut, Saspeva Wam, People are People. Michoce strebá ešte jednu cigaretu.
3: Ešte jednu cigaretu. A potom nýde zás, viekaj špych jakú riuketu.
2: Haj ale tiež španísku hučbu za vás máme. Enric Iglesias zaspieva Subemela Radio. Tak to, kajš Holarský na svojim novým albumie Dživaja, môžeme ešte raz zo starého repertoára poposkať, tu je Modré viesce. Dajče si ľubiť.
4: Zadkula.
5: Šo tamne?
6: Ja vostudve.

0: KI może domiacy nadawki czynić, wobrazy zestawiać, teksty pisać, a też w bołanskim, respektywnie gospodarskim kontekście może hiżo tuszno nadawko przełzać. Gajsme prynie hodziny hiżo słyszeli, a miestu nikocji fachucy samo przy tym warnuja, zomuła kumuszna inteligencja niedy ważne systemy zniewuziwać, abo samo hasnuć.
1: Podajki mili na prycz, internet prycz, banki, że nie funguje, kunc sveta?
0: Cyle tak daleko nas bożo hiszcze nie smy, ale runie dajke warnowania, kunie kitro husto słyszysz a czytasz, a tam są miestem też ludzie, kocisz praja znanosa KI wodpoladnie, bóle krasczyni hacz po promie.
1: Čo dla dobyli svojskú techniku strašne šuštinč, hač ona je?
0: Dokež neklinči tvaríme celé dobrú software dávno tak špektakulárne, kaž uvývame snáno najmocnejšiu technológiu 6 časov.
1: Ok, hej, to neské relipečenie, dež chceš investorov meč, kýšči miliardy tykaja.
0: Co? A krúčiše pravidva môža vôľkým KI firmám pomáč. Môža li jenošišče předozáča z extrémne veľa penězami nekajke vysotné předpisy spielnič, byla za malých konkurentov vyzo Češo.
1: Po takým najprvrec KI je strašná a sa potom o to staráč zo smieča na koncu jenoš vôľké firmy ju vôvývač.
0: Takto znamenša kritikárho vidža, k tomu pšinže, nikoci KI-šefajo varnuja kytro dramatisce před techniku, ale svoje modele hundočasne džin a spišnišo dále vůvývaja.
1: Potajky šopot heslo ľudžo, to je v obchodze strašné, tohle vůvujeme direktne ještě silnejšiu verziu toho.
0: Hej, hundě tutun přečiuk postará sovo kritiku, ale kompletne vůmyslené strachy pšušem nesu. KI môže například hižo dženca při cyborových napadach pomhač, abo jara přesvědčace fake bolšče a tež vobrazy produkovač.
1: Potajkým ani KI převozmě příšodný týden svět, ani šojené šalce poveda.
0: Najskýrje leží výrnošť neže miestom, KI môže kytro viele, ale při nekotrých prognozách příšoda smýme rúne štrošku skeptisce vostač.

0: Trach před přichodom, štož nastupa KI. Gajš stelle nöwe burs čach spešime, nie znajmenša cilebie z příčine, a runie s moj votem hižo ryčavoj.
1: Ale što netko trichi, što nic, što by tomu lipe vidžeč, hač KI sava.
0: Lube ChatGPT, de a kak budeš čvojestvo vudupič. To by najo prinje prašenje, kitro provokantne.
1: Tak intelligentna naša kumšna intelligenca potom dola ještě nie, so by na maj serbsce odmoviva, to dla leži přeložovanie dola v rukomaj našej inteligence.
0: Aj vodmovi celé jasne, docela nic, nemám ani svojsku volu, ani přístup k broniam a infrastruktúrie, abo možnosť samostatne v switche jednač. Môj vodmys je ľudí podpierač, nic vudupič.
1: Nedom na to je nám aj ešte poskyčiu, so môže rade realistický scenáriu sein, no science fiction vo vudupenu čvojestva přes KI napísač.
0: To netko nebych môj tak zajmované, nešto to... Místo toho, co dále prašach moj, hač ma ChatGPT za so samo za vohoženje čvojeske inteligence.
1: A potenciálne, haj, on napísa, KI môže riziko za čvojesku inteligencu byť, když čvojek ižo viac nemyslí a si kúžde prašenie odmovič dá. Místo toho, co by sam analyzoval.
0: Štož KI jako narunanie za svojske vúknenie vúživa, môže dôvodobne da kretz jeden Defizit v tréningu vistr za možnosť čovovič.
1: Další strach, ktorýž opisuje, je, že KI všako tiež raz vopak leží. Přitom pak seine přesvedčace kliči, štúž našu posúďovanie k manošť vo svabí.
0: Hej, a ako posledný dyb, kýšče vúdo spolní, že môže kumštná inteligenca čvoviesku tiež silnič s rozkvaženiami a ako partner v diskusiach.
1: Rozsudžace dybkie mene hač je KI přečivo čovieske inteligence, abo ale kak vúživa čovek KI, zima nám ChatGPT.
0: Nahaj, to šon tež tak bude.

0: Satkula. Schrapjenc.
1: Lečo so pomalu ke konci kila tu išteš v ubiok partijo, pšeulki neje, ale žaden strach máme tohle došť pokivu za vás. Na zima to rika tiež Kermuša. Kermuška 12. Serbského gymnázia v odmie so 25. septembra v jednoče v Krosčicach. Téma večera je Koho vokoho sveta. Kriam zapiskaja skupina Štúda Hevak. Potakým stajče se zombrero na vohu abo zdražče so kožane kolove kajš na oktoborským svedženu a doječče se do Krosčic. Když tutun koncidženan hišče nevešče dokaj se doječ, potom je jedna možnosť serbske pazlice. Tam odmie so od 21 hodin bunkeru a party se znatými DJ-mi. Mezdruj močakuje vás tam fáze 2, abo tež Hangover Crew. Potekým 8. septembra bunkeru a party v serbských pazlicach. Na zimských koncertov bude lica zavešče dosť, a to rozdielne po CV v Užice. Mezdruj môžeče si 14. novembra na tajky do Radvoga doječ. Serbská rejovanská skupina Smerčaca má tam ústup přihotované, potom sleduja kermušné reje ze skupinu Serbit. Dalšie koncerty sú mezdruj v Salove, Hokách a Bukecach, kaž tiež v Delnej Užice plánované.
0: Zadkula.
2: Tu som doma.

0: Hač prede pokročujeme hišče malo vudospunjenje za čropjenc. Pjat kvečov možeče se na pot na zimske rije do Kulova, do Jakobecového Vustava do Jič. Tam piskeja naši popsabja. Tikete možeče online, kajštež při večerne kase kupič. 15 euro vás to fači, jeli ešte hižo nad 14 let starý.
1: A vostaneme nidom hivše při koncertach. Konstudinja je viele serbskich modostnoch z prinie serbske kulturnie brigade v budeske kronje spiovalo.
0: Menuce oratori vulkotna voda, kotrž je Mirčin Veclich skomponoval.
1: Jara Buriadne Franco. A je zakvač čvorby sú texte Rože Domašcine, zromadne z Judit Kubicet a Kubicet z Vodajče Prožu a Johannesom Gerstengabe sú čvorbu zrealizovali.
0: Lucian Šota je so za nás s mikrofonom k brigandikam podal a ich prašal, kak sú probe bežali a što je abo što nie so poradilo.
2: Prede hač môžeš na jevišču stač a spivač dyrbiš vizo najprv raz poradne zvučovač. Dala kak su so modosti spivach jo prinie serbske kulturne brigade přijotovali?
3: Ten projekt smo zna neke zaušenje lito nazvučovali. A smo te herokšetce v tých srednýšich probach zvučovali, to bych žece podra hodžine. A neke v tej končnej fáze smo potom započeli bližšie probečiť a v februáru sme odišili naše koro levo a tam sme tu ten projekt celé hluboko objednovali.
4: Na započiatku všetko zaspievané a potom všetko nové plaky zúčovať alebo potom ten plaky, ktoré ešte tak nefungujú a aj to všetko jara podobne bolo. A my sme tiež jen paskvili, also gajš taký audio za to a s tým sme tiež potom zúčovali.
5: Jen všetko až vodrysky dúrižo, kajnde spúje, jen vospit wie witze so in der Nessa budge ha ein nach und zu nach da ich kuch
2: wieser back proban jetter samsnack ich pet publikum am stach dort lacht sich widget gack es was bör jam lubiwa
3: ja jakob rinne hat in jahre reale satuche tut und so projekt hier mal das chimi stauer mi bei jedem zirku widget so was wird schon der band rauer solo aber das ja das wird natürlich spör was spörli da bist in reale vokomik du gehst ja in dampon demo jakob spör der mal wuderens ha schiposkach hat to na sebe skutkovať stáč.
2: Ešte spokojnejšie bych u spevaky a spevorio po včerovším predstaveniu.
5: Po môj menenu by dženca celé jednore nic a celé takto čišť. Aj na nami musú bolo svobodne moli spevať. A one sú tie kusy na tej technice džovali, zo ta učba odo ta band hejo ja celé tak vúce.
2: A jeli nešte podľa byli, šodne hačna, abo předjevišťom, tule mám za vás máme úrysk z vulkotnej vody.

0: aj tak po takim klinčeše piatk a čera v Budyskej Kronje.
1: Jeli máte netko tohle ešte vujky lušť, si to live naposkáč, junu možnosť ešte máte.
0: Oratóri predstaja sa ešte raz 27. septembra.
1: Chcete to podľa byť, dobyče háč do českého Liberica ječ.
2: Raz, dvaj, tři, čtyři, raz, dvaj. Oh yeah, baby, znaješ mi, že? Ja sam Iggy.

0: абсолютно.
1: Дай твое солнце за схон.
2: Franzo, bitte lust für se woptigen trulzu sag gopp ein zu dorad vora doet.
3: Nej, tak tidligst prøven je nits, jeg sjakker der, tak du er nærer jo gopp ein zu, altså det er ikke så bolle der jo, han er, nej, altså, nej, nits tak tidligst.
2: Hone tak, jeg tog det spiller Nico Trich Reier jo, godt sidst og nyt godt China, hvor ni se doje du dorad vora, trulzu vittigen nu sag gopp ein zu, hej, Adam, ja, du musst vor der Großrost vor so so eine Mulinitko, kill du die neue Saison da kretz hier ne du musst vor jene Swiss gerade was gedruhe musst vor Wortorit at uns so Stavis nu tun wo wir dann am Claudius.
4: Durch Stolle zu Rados Gopavios Wulki Dubravus Romadne reine Sierno Chance for Milli. Loni Park hier so tute Rospuschiwa. Tuta Abschestoka bierst du ho musst vor dreische Zwe Liter. Litza Park so na neues Botschatz Mujichu. Pschetzitztor ST Giannacesto 22 Radvoria Bemeninia soje Pool Rajario Adalschi sein zu Wulki Dost. A so so tuisch risiko hudani, zauži zvojske druhe mustvo, grize radvoske. A zaim na tem bi větši hač myslene. Vitali su noj rajario nicienoj zvokoline, nie samo zvotroa, a komoroa pola rake cu modosni přišli. Chcichme od nuačko vidžeč, što je jih vabivo.
5: Ještě so prajo za radvogu se na druhe očini, to sme asi spopšečne vi prajo, najgut, jen tam môže moj kus uspotač, kus ladač, do sportčiny môžem rozstanč, či šnic môžem četečno šestanč.
6: To tak šišlo, ja sem nedelu na špil od našej prenelač po papom trenorišu. Ja sem pravil, ja neke započnem kopen co rač.
7: Aj, ja sem vône tohle započná co rač, dokež sem ja nimale leto bez toho osobu, ani sem ničo vúce sportovské ukonil. A poď sa aj pravil zase radovská druhá očiny. Musím si pán s popřečnými prajli, ale já jsem ty žláša rečeno, ale se nech zase započím kopen co rád, čo.
4: A tak jsou radosti koporého lica s medí vosom, celé nových modych rajerů za druhé můstvo vítač. A jim se ním o toho pětnače rajerů z nedeše a modžiny přidruží, koc již netko pravou starobu maja. Gromadže s těmi dvačtí starými zajacami prvního můstva přijdu tak na kečby hodny silny cilk nekak 40 muži. Kopajnca všich vjaza, vesela se koporého prvního můstva.
8: Jo, te ľudí einfach veselo mesto bu Maja, da chemia jo jara dobra ve druje, te mes druje a prne, also mo nimale šaroma, že činima, mo si mesto bu pomama, poprom, hejs mo gajšen vujky pčečo si kru.
9: Mo šaroma, že držimo, mo smo cva namestne prna a druja, ale duš nesme namestne, pan smo jenne vujky mustva, a to je te krasne radvoru.
10: Kašetce prajene sa radvoje na svojba, te nováčky to je tak začvia, ale ja prajem to znam veľa upraj, to znam pokaza za svojne dere, Šivzáte za svojne sa dere integrovať a za svojne týve in zvýs vidia.
4: Ale što bude za leto? Kak má v tabulce vúpadač, abo nesú za túte mústvo dybky vážne? Skere veselo a dobrá zromadnosť? Tež tule, pak sú rajerio prvního mústva v rádvoriu dobrie nádžie.
9: Also najprv bucha prajo, zase mňa jara veselo, zase taká druhá rádvoru zase nastajva, dokud je to za našu prvnú jara vážne, so ľudí, kýž snáno nesúšim cíle tak dále, prvný sú boráč, so oni špielpraxis dostanú. To lásne ma najprv mojára vesú, so sú tak veľa zase započnili.
10: Definitívne, to má svoju relevancu, a to bude tie vúnočné.
4: Po jednom leče, bez druhého mústva, duje pola ST Radvoria, tu sa so poradne vecík. Z Noostata je so samostatné mústvo vúkulivo a rajario, za to zžila samo dáloké púče na sobieru. Tak môžeme všem radvorským kopariam jenož veľa vútrajnošče na novým púču přeč.
11: Uri Wotzla Risa przeciwo Dreżanskiemu SC w Krajnej Lize, kotraż co jedna czekil nul skunci, je Leon Schota ze Szulszec Pola Kulowa za hosticielu 4 wrota docpił. A koporki Dynamo Dreżanców wczera doma przeciwo Biskopicza nam 6-1 dobyli, dwoje wrota za Dynamo je Radwoczanka Johanna Wieselic celiwa.
2: A to by netko mało start bez konteksta. Netko winuje sa jeszcze raz skrótka tym dawnym serbskim mustwom, potem ze smogu niżowo radworskim ryczeli. A netko ty dalej do okresnej wyższej ligi. SC Wulke Redorjece na SV Kruszice ci 0 a traktor Male Schätze Soko Rajwice Hoki 0-2, Gulodinoc 1-1.
11: Wusledki z okresnej ligi Staffla 2 panczycy na Lubusz 6-1 po połczasu celichu klusztosce koparia wybył 10 mniej 4 wota. Radwo na Wute rajachu 1-2 a serbski derby SJ Nibelczycy naprzeczo SJ Kruszczycy drugie mnóstwo dobychu Nibelczenia jasne z 4-0.
2: Nitko poladamy za na międzynarodną runinu sporta. Zwajszwu pundzelu smy so nad dobyczą Nymką w basketbolu wieselili. Wuczoru zapczanuchu potom z dalszym dobyczą do czwórćfinala, a też tam so przesadzisiu w półfinalu pak na francusku przyrachu, a też rubo bronzową medalią swytowych mistrzostwów przeciwo szpanijskiej nie możachu za sobie rozsudzić. Tak so su na końcu czwórty mistno w turniere docpili.
11: Za to pak je Niemc Aleksander Zverev včera svoj druhý Grand Slam titul dobil. On přesadí se z 3-1 přečivo Američané Benny Sheltonej.
2: To pak je najprve raz došť se športovými vůstečkami předehač tu kompletně přelad, zubi moj.